0: की जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: गुड इवनिंग टुडे ब्यूटिफुल डे ब्यूटिफुल सनशाइन ब्यूटिफुल स्नो एंड ऑल्सो द नाइस रेन एंड ब्यूटिफुल गुड एयर एंड वेरी पीसफुल व्हाट डू यू विन यू मोर ब्यूटिफुल।
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť, všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga
1: a i všichni z různých jiných jog.
0: Many there are different guru and the gurus, their ashrams, their centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and good different yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A existují různý gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách. A je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings, that's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures, they are flying, coming and enjoying.

0: Buying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pil a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, and they said, how many different the dishes?
1: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví?
0: With the drink.
1: A nápojů.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Juice. And water.
1: Vodu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And also different kinds of fruits.
1: A i různé druhy ovoce.
0: So that one meal, how nicely decorated.
1: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
0: But all is like this, we have this we call our good food.
1: A to všechno je dobré jídlo.
0: And after from the mouth it goes through the whole intestine. Everything there are on the path. Many different. They are standing, and they will develop and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that. They are all have inside in stomach. That all karma yogis that in the stomach.
1: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma jogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba, podle toho, co to je.
0: Also many things about our bodies, our feelings.
1: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
0: But all is yours.
1: A všechno je to ale vaše.
0: Your skin, your hair.
1: Vaše kůže, vaše
0: vlasy. Your fingers.
1: Prsty.
0: Your bodies.
1: Tělo.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
1: A podobně i kolik je různých jogových cvičitelů?
0: Must not be only Indians.
1: A nemusí to být jenom Indové.
0: But many other countries.
1: Ale i z mnoha jiných zemí.
0: And they all are practicing teachings yoga.
1: A ti všichni cvičí a učí jogu.
0: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they let their language, but finally they also said the yoga and we also is the yoga.
1: A tak učí různé jogové cviky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
0: And so everyone, you have to be. For example, you have 5 children.
1: Tak je to podobně, jako když máte 5 dětí například.
0: And each child have different name.
1: A každé dítě má své vlastní jméno.
0: But the parents will say my children.
1: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
0: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
1: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
0: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams, we should be in harmony together with it. Will be very nice, and we have to bring this that we bring up again the Sat Yoga.
1: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii. A tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět Satya Yogu.
0: And someone who they learn yogas at the

0: knows yoga something little bit.
1: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
0: And they are only talking and they want to collect many peoples.
1: A tak jenom mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
0: And there are people who is coming, they only coming for one lecture in Hari Om.
1: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
0: That is the surface.
1: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
0: And there's some clouds for a while in the sky, the clouds.
1: Na obloze budou na chvilku mraky.
0: And suddenly all clouds are gone.
1: A najednou zmizí.
0: That is a different.
1: A to je pak jiné.
0: So we should also respect and help them, all yoga teachers and all yoga students.
1: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
0: And everyone have knowledge.
1: A každý má nějaké poznání.
0: That we call the knowledge.
1: Říkáme tomu poznání.
0: And everyone have different knowledge.
1: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
0: Also the little children.
1: I malé děti.
0: 3-4 children. About 2-3 years.
1: 2-3 roky.
0: Staré. 2 years.
1: Dvouleté, tříleté.
0: 5 years.
1: Pětileté.
0: 10 years.
1: Desetileté.
0: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
1: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
0: And they are happy.
1: A jim se to líbí.
0: We are happy.
1: A my jsme šťastní také.
0: Finally it will come one day all into one.
1: A nakonec všichni pak budou jedno.
0: And so that is that we have to concentration and help and respect.
1: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
0: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that, that is the negative people.
1: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
0: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
1: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
0: But when you have the guru,
1: ale když máte gurua,
0: then you have the guru.
1: Tak máte gurua.
0: And let's say Guruji passed away.
1: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
0: And we are still here.
1: A my tu zůstali naživu.
0: But guru is not died.
1: Ale ten guru nezemřel.
0: Body has gone.
1: To tělo odešlo.
0: And he's all the times with us.
1: Ale on je stále s námi.
0: Like our Alakpurijis.
1: Jako náš Alakpurijis.
0: From the Satyugas.
1: Ze Satyayugi.
0: Satyugas. Dvapar yugas, Treta yugas, Kali yugas.
1: Treta yugi, Kali yugi.
0: All is one parampara.
1: A je to jedna parampara.
0: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple tree.
1: A ta parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
0: And that tree is about 8 years or 100 years old.
1: Která je asi 80 nebo 100 let stará.
0: But every year the same sweet, same the colors and big, how it is roll very good.
1: Ale každý rok dává krásná sladká kulatá barevná jablka.
0: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
1: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
0: And they were about died.
1: A potom zemřeli.
0: But continues the apple is going.
1: Ale ta jablka dál rostou.
0: So that is one Guruji.
1: Takže je to jeden Guruji.
0: Guruji physically is not there.
1: Fyzicky už tam není.
0: But his blessings always in your house.
1: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
0: in your disciples.
1: A ve vašich žácích.
0: And when we tell someone,
1: A když někomu řekneme,
0: now your Guruji is not here, he passed away.
1: Teď už tady tvůj Guruji není,
0: zemřel. And other comes and I must teach you something and I should give you Guru mantras more because your Guru is not anymore and you are only and nothing.
1: A přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj Guruji už tu není.
0: That's called dualism.
1: Tak to je dualismus.
0: And when the dualism is,
1: a když přijde dualismus,
0: then is fight.
1: Tak přijde boj.
0: It's not good.
1: A není to dobré.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we should practice,
1: bychom měli cvičit,
0: and we should get people humble, kind, and talk them, speak them.
1: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
0: But of course, your disciples and they should be not that. Okay, I will go there. That is a better one. Other can dance very better. Other can sing one can better. This no, one should not take.
1: Ale ti žáci by neměli být takoví, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
0: So one is dancing.
1: Když někdo tancuje.
0: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
1: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
0: Or singer.
1: Nebo zpěvák.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So there are and good. The one have to dance with this. It's a good.
1: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
0: But our children have only that one own mother.
1: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
0: And then their children.
1: A jejich děti
0: also have the grand, that grandmother.
1: Mají také tu babičku.
0: So this is one root.
1: Takže je to jeden kořen.
0: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
1: A v tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
0: So paramparas.
1: Takže parampara.
0: And unfortunately,
1: bohužel,
0: in last centuries,
1: v posledních staletích,
0: slowly, slowly, the human lost.
1: Pomalu to lidé ztratili.
0: So they are not there enough.
1: A nejsou v tom dostateční.
0: And that's why there is a dualities.
1: A proto je tady dualismus.
0: And then my countries and your countries and their countries.
1: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
0: Then my street.
1: Moje ulice.
0: My village.
1: Moje vesnice.
0: My farm.
1: Moje farma.
0: All we are changed.
1: Takhle to rozdělujeme.
0: So we should come together.
1: Takže měli bychom přijít.
0: And we should help them also.
1: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
0: There are people eating in one table.
1: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
0: And one was coming first time there.
1: A jeden z nich tam byl poprvé.
0: So he was taking little.
1: Tak si bral jenom trochu.
0: And just little and this.
1: Trochu toho, trochu toho.
0: Because he's ashamed.
1: Protože styděl se.
0: Oh God, this person is eating too much.
1: A říká se, tamhle ten člověk jí hodně.
0: But others say, no, no, please take.
1: A ostatní mu říká, ne, prosím, vemte si víc.
0: That we have to do.
1: A tak se musíme chovat.
0: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this coming on eating there.
1: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
0: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and they should not criticize.
1: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
0: and when they criticize,
1: tak by neměli kritizovat.
0: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
1: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
0: So, one should not criticize.
1: Čili člověk by neměl kritizovat.
0: Criticize means your heart is burning.
1: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
0: And all like your kidneys.
1: A i já.
0: All this, everything is going down.
1: Všechny orgány jdou dolů v těle.
0: Every nerve systems.
1: Nervový systém.
0: Eyes.
1: Oči.
0: In whole body.
1: V celém těle.
0: We are losing something.
1: Něco ztrácíme.
0: And when we are very happy,
1: a když jsme šťastní,
0: we said, "Our have more blood inside coming."
1: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
0: Therefore, First learn this.
1: A tak se prosím tohle naučte jako první.
0: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
1: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
0: And we have the yogic books.
1: Máme k tomu jogové knihy.
0: And of course, the doctors and professors, and this they are, they also have very much knowledge about this.
1: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
0: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
1: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
0: And other people whose first time they will cut many nerves.
1: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a.
0: So doctors, surgeons.
1: Takže lékaři, chirurgové.
0: They are great people.
1: Jsou skvělí lidé.
0: Our holy Guruji said.
1: Náš holy Guruji řekl.
0: The doctor is next to God.
1: Lékař je hned po Bohu.
0: That these docs, the doctors and professors, and they can live our life.
1: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
0: And they will try. And while dying, that your soul is going out, they can bring again in.
1: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
0: Because soul, as long as body is there.
1: Protože dokud je tam ještě tělo.
0: There are two. One is called the soul want to go like the stars falling.
1: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
0: But there is attachment.
1: Odchází, ale je tam připoutanost.
0: And that is like sometimes gum, you know.
1: A to je taková jako žvíkačka.
0: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this, that goes in this way, this one soul is also going out and out.
1: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
0: And so that how to separate.
1: A jak tedy to oddělit?
0: And there are two.
1: Tak jsou dvě možnosti.
0: Suddenly one comes back after the dead body.
1: Najednou člověk se vrátí zpátky.
0: Again they are alive.
1: Vlastně oživne, vrátí se do toho mrtvého těla.
0: And others.
1: A jiní.
0: Doctors.
1: Lékaři.
0: Surgeons.
1: Chirurgové.
0: They can hold this life.
1: Tak ti mohou zadržet ten život.
0: So I said only from my side.
1: Takže já to řeknu jenom za sebe.
0: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
1: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
0: Some people said we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection this, and we have the Garam Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
1: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci.
0: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
1: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
0: Technologies and the doctorate, they will take immediately bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
1: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
0: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
1: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
0: And painful.
1: A v takových bolestech.
0: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
1: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
0: And they can make depression everything needed.
1: A mohou všechno zašít.
0: So my side leave the soul is round and round the body.
1: Takže ta duše je kolem těla.
0: And some it comes again from the doctor said it is died.
1: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
0: And after few minutes,
1: a po pár minutách
0: he's again in the body.

0: Je už tady, už je zpátky v těle.
1: There are many people.
0: Je mnoho takových lidí.
1: There is also one doctor.
0: A taky jeden lékař.
1: And he's in, I know, on New Zealand, I know, America.
0: Je v Americe.
1: Washington.
0: Ve Washingtonu.
1: And there is one man, and he was in many countries he went.
0: A ten jel do mnoha zemí.
1: And he asked someone who was died and again came in body in body.
0: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
1: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
0: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
1: And he has beautiful book. He have now books, two books.
0: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
1: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
0: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
1: So it is true.
0: Takže je to pravda.
1: So this life is going that and we should be in this life.
0: Takže ten život probíhá, měli bychom
1: and further comes and go.
0: A zároveň pak zase přichází a odchází.
1: So that is in our body is a, in all creatures there is a life inside.
0: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
1: On the road we keep so many animals or creatures died.
0: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
1: And some they are hidden, they fall down, other things that it dies, but after a while life is there and try to get up and fly.
0: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
1: About 2 years ago, I think, or end of last year.
0: Asi před dvěma lety nebo koncem minulého roku.
1: Here in Strilki ashram.
0: Tak tady v ashramu ve
1: Strilce. We were walking to go to the forest.
0: Jsme měli procházku do lesa.
1: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
0: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
1: And some car was hit by one bird.
0: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
1: And bird fall down.
0: A ten pták spadnul.
1: And little light. So the second car did not hit him again.
0: A to další auto ho ale už nepřejelo.
1: I said, well, I think he's still alive.
0: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
1: So they took it. I told them.
0: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
1: And I said, put it him under our boundary.
0: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a šramu.
1: Our fence.
0: Na plot.
1: So we put it there.
0: A tak jsme ho tam dali.
1: Others said, this died.
0: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
1: Well, we went walking.
0: A pak jsme teda se procházeli.
1: And then we were sitting there.
0: A seděli jsme tam.
1: It was summer time.
0: Bylo to v létě.
1: Or winter? Summer. And then I said, made some cat or somebody will come and eat the.
0: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba.
1: Or is he died?
0: A sežere ho, anebo už zemřel.
1: So one went again there.
0: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
1: And while one was coming, suddenly the bird flight.
0: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
1: The birds can again come in life again.
0: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
1: Many times it is said like this.
0: Mnohokrát se to tak stalo.
1: Anyhow, so the soul, the jiva.
0: Takže ta duše, jiva.
1: He like his house as our body.
0: Je to jako to tělo je jako dům.
1: And then when he's suffering, he want to go out.
0: A když trpí, tak chce.
1: But the attachment is there.
0: Odejít, ale je tam připoutanost.
1: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
0: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
1: Then they know this jiva, this soul,
0: ta jiva,
1: because there's nothing, and they go.
0: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
1: But that is that we know our life, and I said, Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good, nothing to say.
0: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti ním.
1: So there are many, many techniques.
0: Takže je mnoho různých technik.
1: Similarly, there is one yoga,
0: a proto je
1: name yoga.
0: Podobně jeden název yoga.
1: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
0: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
1: And they know and they are doing good things.
0: A vědí a dělají dobré věci.
1: And there are many different techniques. That's it.
0: A jsou nejrůznější techniky.
1: But finally comes to oneness.
0: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
1: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
0: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
1: Bhakti yoga, jnani yoga, like this.
0: Bhakti yoga a tak dále.
1: And more than that, there are many yoga techniques.
0: A ještě víc je jogových technik.
1: But we cannot all learn and practice.
0: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
1: We can learn.
0: Můžeme se to naučit.
1: But we cannot all practice.
0: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
1: And one need not.
0: A ani není potřeba.
1: We have to have one.
0: Musíme mít jedno.
1: So Holy Guruji said, one in all and all in one.
0: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
1: Every one of you are here.
0: Takže vy všichni, co tady
1: you have
0: jste,
1: also your some kind of feeling techniques
0: máte
1: and you are practicing this.
0: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
1: And so I today was the because the pranayama.
0: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayámě.
1: And different kinds of pranayams.
0: A ty jsou různé druhy.
1: And so also these techniques, there are many. It's called the different kind of sound.
0: A pak jsou různé druhy zvuku také.
1: And this many different kind of sounds.
0: A ty různé druhy zvuku.
1: It is certain of the nerve systems.
0: Tak souvisí s nervovým systémem.
1: And this kind of sound coming from the brain.
0: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
1: But it is said it's from the nabi.
0: Ale říká se, že je z nábí.
1: And from this nabi is going vajranadi.
0: A z nábí jde vajranadi.
1: And many all what we have.
0: A různé další, co máme.
1: And so we have some kind of pranayama.
0: Takže máme určité pranayamy.
1: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
0: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
1: Now we all are hanging on this one.
0: A my se držíme tady těch.
1: But that yogi and yoga practicing, they are doing, some they are only reading a book.
0: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
1: But there is someone.
0: Ale je někdo.
1: They are really have this is a science.
0: Který opravdu to bere jako vědu.

0: Kde se říká brámrí.
1: Na brámrí is like a bees.
0: Tak brámrí je jako včely.
1: So those bees in the going on like this.
0: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
1: And so it is that is coming and taking the nektar.
0: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
1: So mother is that giving flowers.
0: Takže matka dává ty květiny.
1: Energies.
0: Energii.
1: Honey.
0: Med.
1: And the one comes sound. And that takes that sound. Milk.
0: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
1: So when we go to the pranayams.
0: Čili když jdeme na pranayamu.
1: And today I told someone technique something.
0: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
1: And so it is called brahmari.
0: Takže říká se tomu brahmari.
1: And it is through our fingers.
0: A je to přes naše prsty.
1: Index finger.
0: Ukazováky.
1: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
0: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazovák jde na uši.
1: Now this have a sound.
0: A tam ten zvuk.
1: And for the brahmari, ten zvuk, pranayam.
0: K pranámě brahmari.
1: There are five sounds.
0: Tak těch zvuků je pět.
1: And these five sounds they are for certain healing.
0: Tak těch pět zvuků
1: in the body.
0: Na léčení určitých částí těla.
1: Or awakening of some chakras.
0: A nebo probuzení některých čaker.
1: It's a good thing, not negative.
0: A je to dobré, není to nic negativního.
1: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in the mouth in head and so on.
0: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
1: But very slowly.
0: Ale pomalu.
1: Step by step.
0: Je potřeba jít krůček po krůčku.
1: So one begins, let's say, the finger, index fingers goes in the ear.
0: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
1: And so here, then there are two sound.
0: A jsou dva zvuky.
1: One is that you put it on very little, not very in the ear.
0: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
1: So we feel on your eye, near in our ears.
0: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
1: So there are two sound.
0: Takže jsou dva zvuky.
1: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
0: Tak jeden je takový jemný.
1: But still you are hearing sound from outside also.
0: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
1: Second is that goes little more inside.
0: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
1: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
0: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
1: And so there are many men. The men have very big needles.
0: Nails
1: very big and very nice, red or yellow or orange.
0: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na
1: So the men have so long nails in color.
0: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
1: Not good.
0: Tak to není dobré.
1: Ladies are very good.
0: Ženy ty jsou.
1: So they have nice cut it and nehty.
0: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
1: So you should tell the ladies to your husband.
0: Takže měli byste dát.
1: Don't put so much nails, otherwise manželu. You can harms little bit your sound in the ear.
0: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
1: So

0: We go in.
1: Čili jdeme dovnitř.
0: But not putting in, just we go a little in and then out like this.
1: Čili dáme
0: then
1: si...
0: it's completely closed.
1: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně
0: uzavřeli. And we can also hold it like this.
1: Takže můžeme si je takhle ohnout.
0: Sound.

0: Like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk,
0: then it is when we do a deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďkon.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes?
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšeli jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute. Relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příští
0: two
1: dnech,
0: times.
1: Třeba dvakrát tu
0: samé. Like this slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many these all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes these two.
1: A proto přichází
0: and that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: si. But before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside.
1: To no. Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10, 15 krát, 20.
0: And when long then our arm will be a little bit sore.
1: A taky by nás bylo z toho rameno, kdyby jsme.
0: Then some people are going like this.
1: Někteří lidé si pak dávají.
0: That's not good.
1: K sobě a to není dobré.
0: Because this part from the armpit, from there coming the sound very much also.
1: Protože ten zvuk jde i od podpažních jamek.
0: So we cannot have with the one from the one. This what is called this, but we cannot do with one. Then we must have these two. Then we can, yeah.
1: Dandina pranayamu bychom museli mít dvě, aby nám podpírali obě ruce.
0: But we will learn slowly, slowly. Good.
1: Ale pomaličku se to.
0: And must not be too long.
1: A nemusí to být příliš dlouhé.
0: But then there is other techniques.
1: Ale pak ještě jiná.
0: Brahmaris, many many brahmaris.
1: Je mnoho různých druhů brahmarí.
0: So it will be very good. We are making something, and really, also those who have headache.
1: A je to výborné i pro lidi, co mají bolesti hlavy.
0: Then they should do, but every day you should practice, not only when you have headache.
1: Tak ti by to měli cvičit každý den, nejenom když mají bolest hlavy.
0: But do practice.
1: Ale cvičit to.
0: That would be very good.
1: To by bylo výborné.
0: And that's what is. Brahmari pranayam.
1: Takže to k Brahmari pranayamě.
0: And then what we call, we have our Gurudev's prayers, prathana.
1: A pak máme prathana, Gurudevu modlitbu.
0: And yesterday was this Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Guruve Namah Dhyanamulam Guru Murati Pujamulam Guru Padam Mantramulam Guru Vakyam Mokshamulam Guru Kripa

0: Hara Tripura.
1: Hello. Okay, working. So now I will ask the translator to speak. And the daughter of the translator to translate, as it's her birthday.
2: A dcera překladatela by překládala, protože jsou její narozeniny.
1: Because I'd love to put people on the spots where they don't want to be.
2: Protože rád dávám lidi na ta místa, kde jsou vidět a kde nechtějí být.
1: Arjun Puriji Maharaj.

0: Imam Karta Mahaprabhudip Karta. Karta Prabhudip Karta Mahaprabhudip Karta Hikevalam. I would like to share a little story which happened to me when I was a disciple for a very short time.
1: Chtěl bych s vámi sdílet příběh, který se mi stal, když jsem byl žákem velmi krátký čas.
0: And it taught me what it showed me little glimpse what Vishwaguruji is and what is the power of mantra, guru mantra.
1: Ukázalo mi to záblech toho, co je náš guru a co je to mantra.
0: I always loved my mantra from the moment I got it, but it's the same for all of us.
1: Vždycky jsem miloval svoji mantru od toho momentu, co jsem ji dostal, ale to je stejné pro nás všechny.
0: And I love to travel to satsangs.
1: Rád cestuji za satsangama.
0: One time I was traveling by train to Prague to satsang.
1: Jednoho dne jsem cestoval do Prahy vlakem.
0: As I always like to do, like close my eyes, take my jacket, cover my mala under it, and it looks like I'm sleeping, but I was repeating my mantra.
1: Vždycky jsem se rád přikryl bundou a pod ní si říkal mantru, ale vypadalo to, že jsem spal.
0: And on that way it happened that I was like this with closed eyes and somebody tapped my shoulder.
1: A po cestě se stalo, že takhle jsem měl zavřený oči a někdo mi poklepal na rameno.
0: It doesn't happen normally when somebody sleeps on the train, they let you sleep, they don't wake you up. And so I opened my eyes and there was one man older than me with big glasses and he was like looking at me and asking me, what were you thinking? Tell me, what were you thinking?
1: A to se normálně nestává, že vás takhle někdo zbudí, když spíte ve vlaku, normálně vás nechají spát. A tak já jsem teda otevřel oči a vidím nějakýho staršího pána než já s takýma velkýma brýlema a ta se mě, na co jste myslel? Na co jste myslel?
0: I got little afraid, you know, some strange man asking you what are you thinking about. So immediately, of course, I started to repeat my mantra mentally.
1: No, a já jsem se samozřejmě začal bát a tak jsem si znovu začal v duchu říkat mantru.
0: And he shouted, that, what are you thinking? What is that?
1: Tohle, co tím myslíš, co to je?
0: I can tell you it was super speedy mantra Japanese movement because somebody else was so, but then he calmed down.
1: No, můžu říct, že to bylo také velice rychlé říkání mantry, ale naštěstí se pak uklidnil.
0: And he told me he must explain that he is really curious, he must explain, and he told me his story.
1: Tak mi řekl, že potřebuje, aby to vysvětlil, a řekl mi svůj příběh.
0: He told me that he was from very young age he was doing some martial arts, some kung fu or whatever.
1: Říkal mi, že od malička dělal bojové umění, nějaký kung fu nebo něco podobného.
0: And he got the luck that he met master, a real master.
1: A měl to štěstí, že potkal nějakého pravýho mistra.
0: And then he started to work as a bodyguard.
1: A začal pracovat jako bodyguard.
0: But then his eyesight got bad and he needed thick glasses.
1: Ale jeho zrak se zhoršil a potřeboval tlusté brýle.
0: But so he told this to his master that he cannot like fight because he can't see.
1: Řekl to svému mistrovi, že nemůže bojovat, protože nemůže dobře vidět.
0: And his master gave, we would call it blessing, I don't know which words he used, some technique, I think he said some technique, we would say some siddhi, that his master blessed him, that if he fights for the defense, he was able like to read the mind, read the thoughts, you know, that he is still capable of fighting even without having the ability to see the opponent.
1: A tak mu ten mistr dal takové požehnání, že může bojovat i bez toho, aby viděl toho protivníka, že mu může přečíst myšlenky.
0: And I got really scared at that moment. Imagine somebody telling you that he can read your mind. But he then continued that he really followed this guru vakya, that he never used it only in the defense, but sometimes when he sees people sleeping, he likes to just have a glimpse what crazy thing they are dreaming about.
1: A samozřejmě, že jsem se trošku vyděsil, protože to je děsivý, když vám někdo řekne, že umí číst myšlenky, ale on mi řekl, že to většinou opravdu používá jenom na obranu, ale že rád občas jako pozoruje, co si lidi myslí při spaní, jaký mají šílený sny.
0: And he said he tried it on me, but it and he said it was the first time he couldn't actually see anything, that he saw only the white light.
1: A on mi řekl, že to zkusil na mě, ale že to bylo poprvé, co nic nemohl vidět, že tam bylo jenom bílé světlo.
0: And that he had to, you know, ask me what is that, because he never experienced something like that, that he couldn't see into someone's mind.
1: A on se mě musel zeptat, co to bylo, protože se mu nikdy nestalo, že by nemohl vidět do někoho myšlenek.
0: And then I calmed down, because then I realized that it's nothing, it's Vishwaguruji's mantra, Vishwaguruji's protection.
1: A tak jsem se uklidnil, že mi došlo, že to je Vishwaguruji's mantra a Vishwaguruji's ochrana.
0: And I told him that his master may give him some siddhi, that he could read some other's mind.
1: A já jsem mu řekl, že možná jeho mistr mu dal nějaký siddhi, že může někomu číst myšlenky.
0: But our master is giving to all his disciple much stronger power, you know.
1: Ale náš mistr dává všem svým žákům mnohem silnější
0: and
1: moc.
0: This is the power of protection.
1: A tohle to je moc ochrany.
0: The mantra itself is like the light which protects you from all these psychic powers, magic, whatever.
1: A ta mantra, to je to ta moc, která nás chrání před těma všema kouzlama, ať už je to cokoliv.
0: And he then told me, okay, that means your master is stronger than my master.
1: A on řekl, dobrá, to znamená, že tvůj mistr je silnější než můj mistr.
0: So I must tell my master to go and fight your master.
1: A tak já řeknu, že mýmu mistrovi, aby šel bojovat s tvým mistrem.
0: And it was, of course, I imagine Swamiji, you know, I said, no. If your master comes to my master would open his arms, invite him for coffee, invite him for satsang, and they wouldn't fight, of course.
1: A já jsem si představil Vishwagurujiho a řekl jsem mu, ne, to můj mistr by ho přivítal s otevřeným náručí a pozval ho na kafe a nebojovali by spolu.
0: And then he just said, yes, your master is really great.
1: A on řekl, samozřejmě, tvůj mistr je velice skvělý.
0: And I said, yes, he is.
1: A já jsem řekl, ano, je.
0: So this was my, and it was really, I was disciple for like, I don't know, 2-3 months. There was no power in me, no sadhana, nothing, you know, I hardly knew my mantra by heart.
1: A to bylo v době, kdy jsem byl třeba 3 měsíce žákem, takže to nebylo nějakou mojí mocí, ale so přesto
0: it was all Vishwaguruji's blessing, which he gives to all his disciples, the power of mantra, the real protection. And this was my little glimpse into it, and I'm still learning about it.
1: A tohle to byla to Vishwagurujiho požehnání té mantry a to byla také moje nahlédnutí do toho, i přesto, že se to pořád učím.
0: Thank you.
1: Děkuji.
2: It's funny how so many years he was translating Gurudev.
1: Bylo vtipné, jak hodně let překládal Gurudeva.
2: And last year was the first time the family went to India.
1: A minulý rok byl poprvé, co jeho rodina šla do Indie.
2: So now Madhuri will share that experience while her father translates.
1: Takže Madhuri teďka bude sdílet tu

0: Hari Om. Tak, minule jsme byli, minule in English. So last year we were for the first time in India.
1: Minulý rok jsme byli poprvé v Indii.
0: And to me it was really surreal because I always heard like that we are raising money for Om Ashram and I always saw the photos, but when you are actually there, you realize how peaceful it is, how amazing it is.
1: Pro mě to bylo jedinečné, protože vždycky jsme tady jenom slyšeli o tom, že vybíráme peníze na ášram a jaké je to tam krásné, ale když jsem to tam viděla, tak mi došlo, jak úžasné a jak klidné to tam je.
0: And because I heard about a lot of things, like about India, a lot of times when we traveled with taxi, we were like, oh, so this is true, like there are actually cows on the street and similar stuff like that.
1: A protože jsem o tom o Indii už hodně slyšela předem, tak když jsme třeba někam jeli taxíkem a něco jsem viděla, tak jsem říkala, aha, tak ona je to pravda, třeba ty krávy na silnici a tak dále.
0: And it was really strange because even though we were there for such a really short time, it felt like an eternity, but like in a good way.
1: A bylo to, i když jsme tam byli poměrně krátkou dobu, tak mně se to zdálo velmi dlouhé, ale pozitivně, příjemně dlouhé.
0: And because we were there at the time when many people weren't like in India, it was really nice to peaceful and nice to see our friends from Czechia that are there for a long time.
1: A byli jsme tam v době, kdy tam nebylo moc lidí, takže to bylo velice míruplné a bylo krásné vidět naše přátelé z Česka, kteří tam žijí dlouhodobě.
0: And I think that it was very blessed by our Gurudev because every day we were like, what are we gonna do today? And every time there was something interesting happening.
1: A bylo to opravdu požehnané naším Gurudevem, protože my jsme si říkali každý den, co se vlastně bude dít, a každý den se dělo něco krásného, zajímavého.
0: We even had the opportunity to travel to Katu and Kailash and some other very interesting places.
1: Měli jsme příležitost cestovat i do Katu a do Kailáše na další zajímavá místa.
0: And I think that if there's someone here who hasn't been to India yet,
1: a pokud je tu někdo, kdo ještě v Indii nebyl,
0: I think you should really consider traveling there because even if you hear about it just like me, it will never replace actually being there.
1: Doporučila, určitě se tam vypravte, protože i když jste o tom možná slyšíte, co jako já jsem slyšela, tak nikdy to ten zážitek nenahradí, když jste přímo tam.
0: So, go to India, maybe to the Alakpuriji's cave.
1: Tak jeďte do Indie, možná do té Alakpuriji's jeskyně.
0: And Hari Om.
2: It's good because next month one more tooth is going, so I know that she speaks good.
1: A tak příští měsíc další zub je na řadě a teď vím, že ona dobře mluví.
2: This is how you find new upcoming speakers.
1: Takhle najdete ty nové řečníky.
2: Okay, rest we will do tomorrow. That's one.
1: Zbytek nás čeká zítra.
2: Kirtan or bhajan and then we sing prayer.
3: I have that.

0: We are going to do now a beautiful sound healing meditation, so you can enjoy that.
1: Nyní budeme mít krásnou meditaci léčivým zvukem.
0: So if we can dim the lights a bit also.
1: Pokud bychom mohli stlumit trochu ta světla.
0: And the mics.
1: A mikrofony.
0: They're here for a week, so we have to squeeze them completely out, you know.
1: Tak jsou tady na týden, tak je musíme plně vyždímat.

0: Jestli chcete, můžete se položit.
1: And just be comfortable.
0: A jenom si najděte pohodlnou pozici. You can also lie down. Just find comfortable position. Feel comfortable.
1: Yeah, you can. I will not talk much, so you can.
0: Prosím, žádné chrápání.

0: And just take a few breaths.
1: Jenom několikrát se nadechněte a vydechněte.
0: Feel this moment.
1: Vnímejte tento okamžik.
0: Feel the warmth of the fire here.
1: Vnímejte teplo toho ohně.
0: And just smile.
1: A jenom se pousmějte.
0: And relax.
1: Uvolněte se.
0: And feel the sounds.
1: A vnímejte ten zvuk.
0: Entering.
1: Vnímejte.
0: Into your body.
1: Jak vstupuje do vašeho těla.
0: Your soul.
1: Vaší duše.
0: Your whole being.
1: Do celého vašeho bytí.
0: Just feel free and relaxed.
1: Cítíte se svobodně a uvolněně.

0: Nadechuje mě.
1: Feel your being here in your body.
0: Vnímejte svůj dech ve svém těle.
1: And feel the Mother Earth beneath you.
0: A vnímejte Matku Zemi pod vámi.
1: Supporting you.
0: Jak vás podporuje.
1: And just repeat your mantra.
0: Opakujte jen svou mantru.
1: For a few moments.
0: Na pár okamžiků.
1: And slowly come back.
0: Pomaličku se vracejte zpět.
1: Into this moment.
0: K tomuto okamžiku.
1: And smile.
0: Usmějte se.
1: Take a deep breath.
0: Hluboka se nadechněte.
1: Exhale.
0: Výdech.
1: And just repeat for a few times.
0: A několikrát opakujte nádech a výdech.
1: And be aware of this moment.
0: Buďte si vědomí tohoto okamžiku.
1: You can slowly, gently move your body.
0: Pomaličku můžete pohnout svým tělem.
1: Your fingers, your toes.
0: Prsty na rukách, prsty na nohou.
1: You can stretch a little.
0: Můžete se trochu protáhnout.
1: And slowly open your eyes.
0: A pomalu otevřete oči.
1: Hari Om.

Tak chvíľočku vnímame. Vibrácie mantry OM. Uvedomíme si prsty na rukách, dlane a pomaly ich približíme k sebe pred hrúbom.

0: श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Lakpuriji Siddhapeet Parampara.
1: A pozdrav Sri Alakpuriji Siddhapeet Parampara.
0: My dandavat pranam to Abhidhavad Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwar Paramahansa Maheshwaranand Guruji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu guru Gévovi, Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo následujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
0: That's why unity is very important.
1: Proto ta jednota je velmi důležitá.
0: Especially in the time where it is said viprit kale vinash buddhi, which means in times of despite and times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinashakale, which means it goes towards destruction.
1: A zvláště v chvíli, kdy se říká o tom, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
0: And Kali Yuga is full of that.
1: A Kali Yuga je tohoto plná.
0: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Satyuga.
1: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty Shakti sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yugu v Satya Yugu.
0: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
1: Ale to je jenom tehdy, když vy Shakti sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
0: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
1: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
0: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
1: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní tvorové nemají.
0: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
1: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvířata.

0: zwierzata.
1: But God gave us something which other creatures do not have.
0: Ale Bůh nám dal něco, co jiní tvorové nemají.
1: Something in between our two ears.
0: A to něco je mezi našima ušima.
1: Which is?
0: A to je?
1: Brain, buddhi.
0: Mozek buddhy.
1: You know why God gave us two ears?
0: A víte, proč nám dal Bůh dvě uši?
1: Any guesses?
0: Zkuste si tipnout.
1: Put information in one and throw it out the second one, no?
0: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
1: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things throw out.
0: Ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
1: But most of the time we bypass the processing part.
0: Ale my často vynecháme to vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
1: That's why the awareness is missing in us.
0: Chybí nám vědomí, bdělost.
1: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
0: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
1: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
0: A když někde sedíme, někdy se to stane, dokonce i řídíme auto.
1: That's I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that and you're awake, you're driving, but you don't realize anything, and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
0: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátit zpátky. Aha, já vlastně řídím.
1: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
0: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
1: You just zone out and then you are not sleeping. You are wide awake, you are driving, you are overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
0: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
1: That's why awareness is very important.
0: Proto bdělost je velice důležitá.
1: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
0: Cokoliv, co děláme, mělo bychom to dělat vědomně, bděle.
1: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
0: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
1: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
0: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
1: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
0: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
1: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule because we are leaving tomorrow.
0: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
1: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
0: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
1: How many of us are truly aware of what is happening around us?
0: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
1: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
0: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
1: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
0: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
1: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
0: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
1: when I go to Delhi and I'm meeting in Samadhi, always no phones on the table. I was like, yeah, yeah.
0: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samadhi, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře, dobře.
1: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
0: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
1: If we are studying, our focus on the studying.
0: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
1: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
0: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu ani tady, ani nikde jinde.
1: Social media, everything other people handle. I'm much more free now. It feels much more relaxing.
0: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující.
1: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
0: A lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony, a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
1: Because you are much more aware of what is happening around you. You can observe things much better. It's much less of distraction. It's easier. It's just much easier.
0: A je to mnohem jednodušší. Jsem daleko víc si vědom věcí, které jsou kolem mě. Vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
1: You know what's the easiest technique to fall asleep?
0: Víte, jaká je nejsnazší technika, jak usnout?
1: Do meditation in mala.
0: Začít meditovat s málou.
1: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
0: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
1: Why? Because that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
0: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
1: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
0: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, ta bdělost je důležitá.
1: Awareness towards the certain thing that we are doing.
0: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
1: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
0: Seva je tady, ale je tady i ta bhava?
1: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
0: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
1: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
0: A děláme to z bhava nebo to děláme jen aby to bylo?
1: Doesn't matter what.
0: Ať už je to cokoliv.
1: Because without bhava, that seva is incomplete.
0: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
1: Without the devotion,
0: bez oddanosti,
1: the bhakti, the sadhana is incomplete.
0: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
1: And without faith and understanding and surrenderness,
0: bez
1: it's also incomplete.
0: Víry, bez víry, bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
1: Because this mind is the one who is restless, not the body.
0: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
1: The atma is always in peace.
0: Atma je vždy v míru.
1: But the mind makes it restless.
0: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
1: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
0: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
1: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
0: Už celá sobota uplynula.
1: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
0: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
1: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay, done.
0: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle. A já řeknu dobrá.
1: That's why I like less of planning and just going with the flow.
0: a proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
1: Because plans never work.

0: protože ty plány nikdy nefungují.
1: I tried that a lot.
0: Zkusil jsem to hodně.
1: Planning trips, planning this, planning that.
0: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
1: And if things don't go according to plan, then.
0: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu.
1: Disappointment.
0: Pak přišlo zklamání.
1: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
0: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
1: But me personally, I go day by day.
0: Ale já osobně to beru den za dnem.
1: Because this is not permanent.
0: Protože tohle není trvalé.
1: Nothing is.
0: Nic není trvalé.
1: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
0: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
1: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
0: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
1: When do you all see each other?
0: Kdy se jindy uvidíme všichni společně.
1: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is trilki, is jadan, it's gurudev.
0: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš gurudev.
1: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures. We still are woven in that same mala, like this beads, that we are this beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
0: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
1: And that's why unity is very important.
0: Proto jednota je velmi důležitá.
1: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
0: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
1: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
0: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
1: That's why being united and sticking together is really useful.
0: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
1: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
0: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
1: Before there were four children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
0: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
1: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
0: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
1: Four brothers go in different directions.
0: Čtyři bratři se rozejdou do různých stran.
1: Maybe see each other once a year for some festival.
0: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
1: In the house itself, everyone has their own rooms.
0: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
1: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know, kids wants to eat something else, they will just order on Volt. Done.
0: A i když jste doma, tak každý, vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Volt.
1: The new Gen Z's will call it modernization.
0: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
1: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures which we are forgetting.
0: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
1: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
0: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
1: Even I noticed the difference between us when we were traveling together now.
0: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
1: There were two different places I stayed, and one was a house where there was a bigger living room, and the house was a little bit open.
0: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, a ten dům byl víc otevřený.
1: Four of us.
0: Byli jsme tam čtyři.
1: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
0: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
1: Talked a bit.
0: Povídali si.
1: And the other place where I stayed next day or two days after that, it was a closed, tiny space. You know how London houses are.
0: A potom další dva dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
1: Narrow staircase going up, then more up, one room there, living room here in the closet.
0: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
1: We came back, all four of us in our rooms, we didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
0: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
1: So even the space where we are living, it should be open.
0: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
1: As many walls, that many barriers.
0: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
1: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
0: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
1: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
0: A tak když se každý jsme odjinut a když se sjedem se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
1: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
0: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
1: Or anything. What holds us together is the love.
0: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
1: The bhava.
0: Ta bhava.
1: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
0: A to znamená miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
1: And if we can love someone else that much as much as we love ourselves, that also makes a change.
0: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
1: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
0: Ale to přijde jenom, až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho obviňovat.
1: We accept ourselves and then we accept others.
0: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
1: What is it said, Vasudeva? Kutumbakam, which means the world is one family.
0: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, celý svět je jedna rodina.
1: Why is it said ahimsa parmo dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that atma within them, and where there is atma, there is paramatma.
0: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma, a kde je atma, tam je paramatma.
1: Now this time is still very good.
0: A v této době je to ještě dobré.
1: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
0: když Gurudev říká jiv jiva bakshate,
1: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
0: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
1: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
0: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
1: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans. It will be cannibalism.
0: protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
1: There'll be no love, no compassion, no peace, nothing.
0: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
1: And then what did Lord Krishna say?
0: A co říká pán Krishna?
1: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idam dharmasya sujatmanam sujameham. When dharma is affected.
0: Říká, že když je dharma ohrožena.
1: When dharma needs protection.
0: Když je potřeba ochraňovat dharmu.
1: When dharma turns into adharma.
0: Když se dharma mění v adharmu.
1: Then I shall incarnate.
0: Tak potom se inkarnuje.
1: But who protects the dharma?
0: Ale kdo ochraňuje dharmu?
1: Us.
0: My.
1: Dharmo rakshati rakshatah. The one who protects dharma, dharma will protect that.
0: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
1: But if we all are adharmis, then what will happen?
0: Když se z nás ze všech stanou adharmí, co se potom stane dál?
1: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Sri Ram was known as?
0: A proto Bhagavan Sri Ram byl znám jako?
1: Dharmaraj was also Yudhishthir and also Bhagavan Sri Ram. He was the one who was protecting and holding dharma.
0: Jako Dharmaráč neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
1: You know what's a darbar?
0: Víte, co je to darbar?
1: In Jadan we have Sadguru darbar, right?
0: V Jadanu víte, že máme Sadguru darbar.
1: Sadguru means Sadguru, darbar means where he sits and meets people.
0: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
1: So in Ayodhya, Bhagavan Sri Ram had his Ram darbar.
0: A tak v Ayodhya měl i Sri Rama svůj Ram darbar.
1: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
0: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
1: That is again what we were talking in the morning, not svadharma, but paradharma.
0: A to je zase to, o čem jsme mluvili ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
1: Living and dedicating the life for others.
0: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
1: The king, the saint.
0: Král, světec.
1: Their own lives are not for themselves, it is for others.
0: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
1: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
0: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
1: Not much.
0: Ne moc.
1: For personal time, there is no personal time.
0: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
1: Even now, innerly, doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but innerly it's still functioning.
0: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
1: Because our life is for all the people.
0: Protože jeho život je pro druhé.
1: That's how life is.
0: Tak takový by měl být život.
1: So in the Rama Darbar every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
0: A proto do toho Ram Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřebovat rozhodnout.
1: And one day in the evening after ending the darbar, Bhagavan Sri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
0: A už byl jednoho dne večer, tak Rama poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
1: Lakshman went outside, looked around, no one. Bhagavan, all done, everyone are sorted for today.
0: Lakshman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
1: But Bhagavan Ram knew everything, so no, there is still someone.
0: Ale Bhagavan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ještě tu někdo je.
1: Go check properly.
0: Jdi a pořádně to zkontroluj.
1: Lakshman goes outside and he sees a dog.
0: A Lakshman vyjde ven a vidí tam psa.
1: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
0: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
1: Did you come to see Bhagavan Ram?
0: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
1: Yes.
0: Ano.
1: Please come. He's waiting for you.
0: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
1: He goes inside and he bows down.

0: can carry the weight of Ganeshji, say.
1: A stejně tak jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjiho, tak to bylo stejné.
0: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
1: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
0: You see how good we are.
1: Víte, jak na tom jsme dobře.
0: But you can learn something from Shivji's family.
1: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
0: What is the mode of transport for Ganeshji?
1: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
0: Hmm? Mouse.
1: Myška, myš.
0: What does Shivji have around his neck?
1: A co má Shivji kolem svého krku?
0: Snake.
1: Hada.
0: Snake likes mouse.
1: A had si pochutnává na myši.
0: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
1: Je, protože hadi loví hlavně myši.
0: Then what is the mode of transport of Kartike, the brother of Ganesh?
1: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
0: Hmm? Peacock.
1: Na pávovi.
0: Peacock likes snakes.
1: A pávy jedí rádi, jedí hady.
0: We know because we have peacocks in Jordan and we have snakes also in Jordan, so.
1: Máme pávy v Jordanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
0: Then what is the mode of transport of Mata?
1: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
0: Hmm? Tiger, lion.
1: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
0: That one eats peacocks.
1: No a ten si rád pochutná na pávovi.
0: And the mode of transport of Shivji?
1: A na čem jezdí Shivji?
0: Nandi.
1: Na Nandim.
0: Also can be eaten by lion, is it?
1: A i toho býka si uloví ten lev.
0: But still they all live in that same space together without harming each other.
1: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
0: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
1: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
0: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devtas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
1: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
0: Devoke Dev Mahadev, which means the God of Gods.
1: To znamená Bůh všech bohů.
0: You know why?
1: A víte proč?
0: Because in every family there is one or two being worshipped.
1: Protože v každé rodině je jeden nebo dva.
0: Vishnuji, Lakshmiji, two.
1: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
0: Then you have Indra Bhagavan.
1: A máme Bhagavana Indru.
0: Then you have Agni, fire.
1: A Agniho, oheň.
0: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
1: A buď to uctíváme je samotné, nebo jako manžela a manželku.
0: But in Shivji's family, look.
1: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
0: Shivji is worshipped.
1: Uctíváme Shivu.
0: His wife Parvati is worshipped.
1: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
0: His son Gajananji is worshipped.
1: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
0: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
1: Riddhi a Siddhi, jeho manželky, jsou také uctívány.
0: The nephews Shubh and Labh are worshipped.
1: Shubha Bhava, jeho příbuzní, jsou také uctíváni.
0: The brother of Ganeshji, Kartike, is worshipped.
1: A jeho bratr Kartike je také uctíván.
0: Even the mode of transport of Shivji, Nandi, is worshipped.
1: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi, je uctíván.
0: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
1: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
0: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
1: A tak se můžeme poučit od Shivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
0: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness, and there will be much more peace amongst each other if we live like that.
1: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít jak tak jako Shivova rodina.
0: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
1: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.

0: and we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
1: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
0: So, Bhagavan Sri Rama then asked the dog, what do you want?
1: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
0: Justice, my lord.
1: Spravedlnost, pane.
0: What happened?
1: Co se stalo?
0: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
1: Já jsem v klidu odpočíval, spál a přišel nějaký žebrák a hodil po mě kamenem a já z toho krvácím.
0: Bhagavan Sri Ram said, call the beggar here to my court.
1: A Bhagavan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
0: He said, Bhagavan, sorry, I did a mistake, I know I did a mistake, I am really sorry, I was angry at some other things, but because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
1: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
0: So I was angry, so I threw the stone, I'm very sorry, so I'm ready to take any punishment you give me.
1: A tak vím, že jsem z hněvu hodil ten kámen, lituju toho a jsem připraven přijmout trest.
0: Bhagavan Sri Ram asked the mantri, the ministers who were sitting next to him.
1: A pán Rama se zval těch mantrí, těch ministrů, kteří stáli kolem něj.
0: They went through the law book and they said, there is for human and human fights, but we never had a animal human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
1: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, když se neschodne zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
0: Bhagavan Sri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
1: No a tak Bhagavan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
0: The dog said, Bhagavan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
1: A ten pes říká, já nechci, aby se mu já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
0: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
1: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
0: So suddenly from having nothing, he had everything.
1: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
0: Being the main person, the main priest.
1: Stal se hlavním knězem.
0: Many perks come with that.
1: Mnoho obálek s ním přišlo.
0: He got an elephant, not a pope mobile.
1: Už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
0: So he was sitting on the elephant roaming around the city.
1: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
0: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes.
1: A když dostane se vám dostává víc než jste čekali, víc než potřebujete, tak co přichází?
0: Pride.
1: Pýcha.
0: Aham, me.
1: Aham, já.
0: Then the ministers and everyone questioned Bhagavan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
1: A ty ministři a ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
0: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
1: A on říkal, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
0: They called the dog.
1: A tak si zavolali toho psa.
0: And they asked the dog, why did you give this punishment?
1: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
0: The dog said, Bhagavan, in my previous life, I was the priest of that temple.
1: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
0: And because of this ego boost,
1: a protože mi tak narostlo ego,
0: and my karmas,
1: a kvůli své karmě,
0: and what all I did,
1: a co všechno jsem udělal,
0: this is who I am.
1: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
0: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
1: A tomu žebrákovi to došlo a tak se pětým říkala, takhle nechci

0: skončit, chci radši zůstat žebrákem.
1: More than anything is forgiveness.
0: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
1: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
0: Když odpouštíme lidem, není to kvůli nim, ale kvůli sobě.
1: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
0: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
1: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
0: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
1: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
0: Nemusíte se na ně nutit do úsměvů, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpusťte.
1: And then see and feel that peace which we get inside.
0: A vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete.
1: It's hard to forgive, I know.
0: Je těžké odpouštět.
1: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually, slowly with time, try to forgive them because that will bring peace within.
0: A víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to odpuštění, jak ho budete nacházet i vnitřní mír.
1: So then the dog forgived that priest.
0: A tak ten pes odpustil tomu kněžímu.
1: And again, Raja Turang, back down to ground zero.
0: A zase byl z toho kněze, z toho krále žebrákem zpátky na úroveň nula.
1: But still that beggar was much happier than being as a priest.
0: Ale nakonec byl šťastnější jako žebrák, než jako když byl tím knězem.
1: So as Bhagavan Sri Krishna said, karma karo, phal ki chinta mat karo, do your karma, do not worry about the outcome.
0: A tak, jak říká pán Krišna, dělejte svoji karmu, nestarejte se o karmy cizích a nestarejte se o to, co přijde.
1: So today we discussed unity,
0: a tak dneska jsme mluvili o jednotě,
1: love,
0: o lásce,
1: forgiveness,
0: o odpouštění
1: and
0: a
1: devotion, surrenderness,
0: o danosti.
1: Today we have many other things, so swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin maheshago brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om alakurji mahadev ki devat devdeshwar mahadev ki shridip narayan bhagavan ki jai hindu dharam samrat paramahan swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagavan ki विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव की जय सत सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय आप सब भक्तों की जय हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु
2: महाराज की जय।

0: श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव, आराधी भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की। गुड इवनिंग,
1: दोबरी वेचर,
0: ऑल डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: všichni drahé sestry a bratři,
0: very nice to see you again.
1: Je pěkné vás opět vidět.
0: And our many friends, very bhaktas,
1: mnoho našich přátel, mnoho bhaktů,
0: about more than 2 months,
1: víc než 2 měsíce už,
0: coming from the different parts of the Europe,
1: sjížděli se sem z různých koutů Evropy,
0: also came from Americas,
1: přijel také někdo z Ameriky,
0: and all are limited we had here.
1: A museli jsme dokonce omezovat to množství, ale aby mohli přijet.
0: The government of the year said,
1: a tady česká vláda řekla,
0: 130 to 50 people,
1: že se sem smí vejít jenom maximálně 150 lidí,
0: so that you can practice,
1: tak abyste mohli cvičit uvnitř.
0: And when there was very nice day,
1: a když den se vydařil, bylo pěkné počasí,
0: and very nice clear environment,
1: a prostředí bylo pěkné,
0: then government gave also 150 people more.
1: Tak ta vláda povolila těch 150 lidí.
0: So there are different times, and after we had programs also.
1: A ty programy potom pokračovaly, museli jsme se
0: přizpůsobit.
1: Kdo přijížděl jenom
0: so
1: na večery.
0: So around 400 people, 500 people, 300 people.
1: Vždycky to mohlo být maximálně 500 lidí, býval to 400, 300, ale maximálně 500.
0: You know that I was 7 months out of Europe.
1: Víte, že jsem 7 měsíců byl mimo Evropu.
0: Australia, New Zealand,
1: v Austrálii, na Novém Zélandě,
0: Fiji, Kanada, London,
1: na Fidži, v Kanadě, a chystal jsem se i do Ameriky.
0: But due to this corona,
1: ale kvůli téhle koroně,
0: from the I came back to here.
1: Jsem se potom vrátil z Indie sem.
0: I was about nearly 3 months, 4 months in India.
1: 3-4 měsíce jsem byl v Indii.
0: The ashram, which is also very big like that.
1: V našem ashramu, který je takhle veliký jako tady.
0: And then we are here.
1: A potom jsme tady.
0: All the times there were lectures.
1: A pořád probíhaly přednášky.
0: Satsangy. And that is about mostly the parampara.
1: A mluvili jsme především o parampara.
0: From the generation to generation.
1: Ty, a jak přes generaci k další generaci a generaci.
0: And that is from the satyugas, dvapara yugas, treta yuga.
1: Jak ze satyugy pro to dvapara yugy a treta yugy.
0: And kali yuga.
1: A nyní do kali yugy.
0: So in that many use time to time there were great holy saints.
1: A takto čas od času přicházeli velcí světci.
0: And they are also still there.
1: A pořád jsou ještě tady.
0: So that's why you know there is called 2 things.
1: A proto říká se tomu dvojí, že jsou 2 věci.
0: Their incarnation of is 2.
1: A ta inkarnace má, jsou 2 druhy inkarnace.
0: One as God, what we call, is once in that time.
1: A jedna to, čemu říkáme to stělesnění Boha, to přichází jednou za ten věk.
0: But how will we do?
1: Ale jak to poznat?
0: How they will live?
1: Jak oni žili? Co vlastně dělali?
0: So therefore, the second is called the saint.
1: A potom proto, aby jak ale my máme žít, a proto druhá, té se říká světec.
0: That's called the guru bhagat.
1: A tomu se říká guru bhagat.
0: So there is a one is coming once.
1: A proto ten jeden přichází jenom jednou.
0: And there's other one which is for ever coming.
1: A ten druhý, ten je tady, ten přichází neustále. Je tu neustále.
0: It means.
1: Znamená to.
0: Not I'm talking myself.
1: Nemluvím o tom já o sobě.
0: I am just like you are.
1: Já jsem na tom stejně, jak jste na tom vy.
0: I don't say that I'm the holy highest etc.
1: Já o sobě neříkám, že bych byl svatý, nějaký vysoko postavený.
0: On the last day of my life.
1: Teprve v poslední dnu mého života.
0: May that we will see. I will say that yes, I am something.
1: Teprv potom možná se to uvidí a teprv možná si řeknu
0: but
1: ano,
0: all what
1: tohle
0: we
1: jsem.
0: Calling as a guru,
1: ale to, čemu my říkáme guruové, guru,
0: and there are many, many, many.
1: Těch je mnoho, jsou mnozí.
0: And that is the best, that's a good.
1: To je dobře, to je to nejlepší.
0: Not only one.
1: Že není jenom jeden.
0: And every saint, every guru,
1: ale každý světec, každý guru
0: is that in every world.
1: Že v každém koutě světa,
0: every village,
1: v každé vesnici,
0: and more in one village,
1: a někde v jedné vesnici víc,
0: that's called also the God's sent.
1: A proto se říká, že tam vš,

0: Kde tam někoho Bůh posílá.
1: It is like this.
0: Je to světec.
1: We
0: je to
1: have
0: takto.
1: One God.
0: Máme jednoho Boha, je Bůh je jeden.
1: And the second God we have, the mother.
0: A druhým Bohem, kterého máme, je matka.
1: And father.
0: A otec.
1: And the God brings these humans.
0: A člověk takto sem přivádí lidstvo.
1: To each mother's. Each father.
0: Skrze každou matku, skrze každého otce.
1: So it cannot be only one.
0: A nelze, ne, není proto jenom jeden, nemůže být jenom jeden.
1: So in one village,
0: v jedné vesnici,
1: as many as the mothers,
0: kolik je tam matek, kolik je tam maminek,
1: and the father,
0: a kolik je tam tatínků.
1: So it is their son.
0: A to jsou jejich synové, jejich děti.
1: And they are part of the God.
0: A takoví jsou stejně všude světci a všichni jsou stejnou součástí Boha.
1: So that your parents,
0: tak vaši rodiče,
1: respect their children.
0: Mají úctu svých dětí a váží si svých dětí.
1: The neighbors,
0: ty sousedé,
1: mother and father,
0: a ty maminky a tatínka,
1: they have also the children.
0: I oni mají svoje děti.
1: So we tell all in India.
0: A tak my vždycky v Indii všem říkáme.
1: Any child we see.
0: Každé dítě, které vidíš.
1: We call them like my child.
0: Tomu říkej mé dítě, oslovu jako mé dítě. To
1: we
0: znamená.
1: We respect everyone as our own children.
0: To znamená, že my přijímáme, my si vážíme všech jako našich vlastních dětí.
1: Brother.
0: Bratru.
1: Sister.
0: Sestra.
1: Mother,
0: matka,
1: father,
0: otec,
1: etc.
0: A tak dále.
1: So one parents.
0: Takže jedni rodiče.
1: They have their mother.
0: Je tam ta maminka.
1: And we all call that child as a my child come here.
0: A máme tady to dítě a my mu všichni a všichni ho nazýváme, že to je moje dítě, říkáme mu synu, dcero, pojď sem.
1: But.
0: Ale.
1: Only one mother is that.
0: Ale pořád ta skutečná maminka je jenom jedna.
1: So we respect that mother, we respect that mother.
0: A my si vážíme každé té matky.
1: Similarly.
0: Podobně.
1: There are many God.
0: Je mnoho bohů.
1: And they are always dead.
0: A vždycky jsou tady.
1: That's why it's called Sanatan Dharma.
0: Proto mluvíme o Sanatan Dharma.
1: That is living God.
0: Že je živoucí božství, živoucí
1: always
0: Bůh.
1: Living God, don't worry.
0: Nebojte se, ten Bůh neustále.
1: Parampara, yuga, yugas and yugas.
0: Živoucí a to je ta parampara, která prochází těmi jugami a jugami.
1: So, your father.
0: Takže váš tatínek.
1: Is your father.
0: Váš otec je vaším otcem.
1: But we all respect that man as like our father.
0: A my všichni ho uctíváme, vážíme si ho jako otce.
1: That's very important.
0: A to je velice důležité.
1: Mother,
0: a
1: yes.
0: Matka.
1: They are all mothers.
0: Ano, všechny jsou tady maminky.
1: But your child is born from you is from one mother.
0: Ale to vaše dítě, proto vaše dítě je ta maminka jenom jedna, se narodí jenom jedné
1: mamince. So it is said one, all are one.
0: A tak se říká, že všichni jsou v jednom, všichni jsou za jedno.
1: Atma is one.
0: Atma je jedno.
1: Soul is one.
0: Duše je jedna.
1: But we have the form different.
0: Ale
1: therefore.
0: Ty podoby jsou různé a proto.
1: Other religions,
0: jiná náboženství,
1: they are also very good,
0: jsou také velice dobrá,
1: but they have no God.
0: Ale tam nemluví o
1: not
0: Bohu.
1: Living God.
0: Nemají toho živoucího Boha.
1: Once they have a God,
0: jednou mají toho Boha jednou,
1: and that's all.
0: A měli toho jednoho a to je všecko pro ně.
1: But who can give us them?
0: No ale kdo nám ho může předat, kdo nám může přivést?
1: We have a child,
0: máme dítě,
1: mother died.
0: Maminka zemře.
1: Who will give mother love, no one.
0: A kdo jiný tomu dítěti dokáže dát mateřskou lásku? Nikdo.
1: And also father.
0: A také otec.
1: So this is the something which we have to understand.
0: A tomuhle musíme takto porozumět.
1: And we should not have duality.
0: A neměli bychom to vidět dvojitě ve dvojnosti.
1: Everywhere is a God.
0: Bůh je všude. Bůh je všude.
1: So, tomorrow we will begin again.
0: Zítra zase začneme.
1: And now we have Mahabharata.
0: A teď budeme mít Mahabharatu.
1: So thank you.
0: Tak vám děkuji.
1: Welcome.
0: A vítejte.
1: And all the best.
0: A všechno nejlepší.
1: Deep Narayan Bhagwan ki. I bless you on the name of our gurus.
0: Žehnám vám ve jménu našich gurů.
1: All gods.
0: Všeho božstva.
1: I bless